Táto píseň je pro nás deti. Deti z kapky nadeje. Buď i ty o kapku lepší človek.

0: 18 hodín.
1: Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio.